napady, biela technika, direkt no švenci on aj zadu jediný Chevrolet na holým prostorima, kad nešto nevalia, to se nedaj Bože nikad nepopravľa, no ruším majstore od ma do temelia, preto zima, či ma vás dá.

boli, vám očívam sa na nešto kazný. Štvrtek šestarý, to je teže pred vama, mužky obraz plastý, mužky obraz plastý.